železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hit za hitem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače, našich dětí. Jsme se zeptali, na co je internet?
1: Na internetu můžu hrát hry.
2: Nebo

0: telefonem psát. A potom se na internetu můžeme koukat na pohádky.
1: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: These beautiful things that I've got.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

for another. Jihomoravští policisté se pěkně zaměřili na prohřešky řidičů a staví vás to pak docela dost peněz. Jihomoravští policisté se při rozsáhlé dopravní akci zaměřili na prohřešky právě za volantem. Během několika hodin zkontrolovali zhruba 600 vozidel, včetně dodávek a kamionů, a odhalili téměř 200 přestupků. Nejčastěji bylo právě to, že jste jeli bez pásu anebo s mobilem v ruce. Tak bacha na to. Teď další ty krokodýle s vámi. Jarek Hemala přeje hezký poslech a řidičkám, řidičům šťastnou cestu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na pořád.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty, celý můj svět.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 30 minut. Dobré ráno, dobrý den. Máme čtvrtek 4. června. Dalibor dneska slaví svůj svátek. Tonda Kala z Krokodýla přeje dobré ráno. Pokud vyrazíte ven, předpokládám, mnozí teď třeba i autem, ať vás nepřekvapí, na některých místech celkem dost hustá mlha. Existuje věc v autě, jmenuje se to mlhovky. Když je pustíte, budete lépe vidět. Jakože někdo on uvidí vás. V téhle chvíli vy asi vidíte dobře, ale do toho, abyste vy byli vidět. Naopak, když přijedete třeba někam do města, do kolony a tak podobně, nebo už mezi auta, tak ty mlhovky zase zhasněte, aby to nepálilo těm druhým přímo mezi světla. Jak se říká, není to fakt nic příjemného. Dneska by mělo být výrazně tepleji než včera. Dneska se očekává až nějakých 27 stupňů. Včera nám pěkně zapršelo, takový zahradnický dlouhý déšť, tak snad se nám to zase bude zelenat. Poroste to. Já jsem včera ochutnal první jahodu z naší zahrádky, snad nebyla poslední, tak uvidíme, jak nám to celé dopadne. Jinak na silnicích je v téhle chvíli celkem klid, no možná pozor, D2, 49,5 km ve směru na Břeclav, je tam odstavené nákladní auto s defektem, jinak se zatím jezdí bez problému. Doufejme, že to tak co nejdéle vydrží. Tak dobré ráno, ať se daří nám všem.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:45. Jak je a jak bude? 13 stupňů hlásí centrum Brna, Vyškov hlásí 11, Břeclav 11, Hodonín 13 stupňů, Znojmo 11 a Vežďáru nad Sázavou je stupňů 7. Co se týče teploty, vystoupají celkem vysoko na 24 až 27 stupňů, jinak má být jasno nebo jen malá oblačnost. Pozor, ráno a dopoledne se můžou vyskytovat mlhy a ty můžou být někde velmi husté, tak nezapomeňte v autě na správné svícení. Deštníky tedy dneska můžeme nechat doma. Dobré ráno.
2: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle za libových 5490 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Aha. 5 hodin. Ej, mluvím, ale mám tečnej mikrofon. 5 hodin 59 minut k tomu posloucháte Radio Krokodýl. Kdo pak tady je? Ještě před devíti hodinami byla večernicí a teď už je jitřenkou Katka Horáková. Dobré
1: hezké
0: ráno, Kačenko.
1: Ráno, dobré ráno.
0: Jsi jitřenka, že jo?
1: Jsem jitřenka, ano.
0: Je to a večernice.
1: Ano.
0: To je pěkné, s tebou se chodí spát, vstávat.
1: I usínat, ano.
0: Bude 6, budou první zprávy. O čem pak?
1: V brněnských Medlánkách se našla žena, po které pátrala policie, a víc už za chvíli.
0: Co dáme po 6? Ray. Lene Marlin. A bude i Icing, tedy zakázané uvolnění, Michal Hrůza. Pozor na mlhy, které v téhle chvíli můžou být někde husté. Byla u vás mlha, Kačenko?
1: Nebyla, v Soběšicích je to zatím, nebo tak, když jsem odjížděla v 5, tak to bylo v pohodě. A dívala jsem se, co je to tady.
0: No,
1: není vidět na krok.
0: V Brně na některých místech je opravdu velmi hustá mlha. Nejenom v Brně, ale i v okolí, tak opravdu dávejte pozor. Jinak máme tam 13 stupňů, Vyškov hlásí 10, Břeclav 11, Znojmo 11 až Žarná Sázavou 7. Ale odpolední teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů. Deštníky můžeme nechat doma.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie odvolala pátrání po 58-leté ženě z Brna. Podařilo se jí nalézt v brněnských Medlánkách. Zdravotníci zkontrolovali její zdravotní stav. Žena má podle policistů psychické potíže a byly obavy o její bezpečí. Pátrali po ní 20 policistů a vrtulník s termovizí.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Zatravňování polí nad jeskyněmi v Moravském Krasu pomáhá chránit podzemní vody, ukázala to měření vědců ze dvou brněnských univerzit. Opatření se začala zavádět před 7 lety. Do jeskyního systému se díky tomu dostává méně nečistot.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Několik let připravované rozšíření střední průmyslové školy Třebíč spojené s její opravou by mělo začít letos v srpnu. Odhadované náklady jsou 171 milionů korun. Kraj Vysočina hledá firmu, která opraví kuchyni a jídelnu a vybuduje nástavbu na pavilonu učeben. Obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. 23-letý hráč ve 2 zápasech nahlédl do NHL. Podmínky spolupráce Kometa nezveřejnila.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Pomalu se jede na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky a na Brněnsku v Žadčanech na místní komunikaci došetřuje policie nehodu osobního auta. Projíždějte s opatrností. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Lenko, děkujeme. Čerstváne. Hoda je hlášena z Kyjova v ulici pod Kohoutkem u křižovatky se Stražovskou. Vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut, projíždí se s omezením.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6.03, to je přesný čas z Krokodýla. Přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno. A jestli posloucháte Krokodýla třeba v práci, tak nám dejte vědět, protože můžete vyhrát pořádnou pizzovou nadílku pro sebe a své kolegy. Tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 10 minut po 6. hodině se pojďme podívat, co přinesl 4. červen toho kterého roku. Například v roce 1450 poděbradské jednoty pod vedením Jiřího z Poděbrad porazily v bitvě u Rokycan vojska strakonické jednoty vedené Jindřichem IV. Z Rožmberka. V roce 1876 byl zahájen provoz druhé etapy koňské tramvaje v Brně. V roce 1942 v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu ze 27. května říšský zastupující protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. V roce 1945 proběhl takzvaný postoloprtský masakr. Přiznám se, to jsem vůbec nevěděl. Příslušníci Československé armády bez soudu postříleli nejméně 763 internovaných německých civilistů, převážně mužů a chlapců z Postoloprt, Žatce a okolí. V roce 1979 světem hledaný terorista Carlos se pod ochranou STB účastnil schůzky arabských studentů, kterou v Praze organizoval Svaz iráckých studentů. V roce 2007 tady byla celkem velká návštěva. Do Prahy přijel na svou druhou návštěvu americký prezident George Bush. Co můžeme zmínit ze světa? Například rok 1876, kdy expresní vlak s názvem Transcontinental Express dorazil do San Francisco přes první transkontinentální železnici za pouze 83 hodin a 39 minut po odjezdu z New Yorku. 83 hodin, no tak to fakt není málo. V roce 1920 byla podepsána Trianonská mírová smlouva. V roce 1950 ve švýcarském Bremgartenu se jel 4. závod Formule 1. Vítězem se stal Ital Giuseppe Farina na voze Alfa Romeo. A taky třeba ještě můžeme zmínit rok 1961, kdy se konala vrcholná schůzka ve Vídni, sovětsko-americká, Chruščov a Kennedy. Jedním z hlavních bodů jednání byl neutrální Laos. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herečka Angelina Jolie, ta dneska slaví 51. narozeniny. Herečka Veronika Jeníková slaví 62. A herec Jan Teplý mladší slaví dneska narozeniny 50. svátky. Dalibor, Dalibora a také Fatima. A dnes je Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. Pokud dneska slavíte, třeba na Slovensku ještě musím doplnit, slaví Lenka, tak mi gratulujem, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Lenny Marlin nám zaspívala na rádiu Krokodýl. Za 10 minut bude půl sedmé. Venku jak máme a jak budeme mít. Bude tam výrazně teplej než je teď. V Brně máme 13 stupňů, Vyškov hlásí 11, Břeclav 11, Hodonín 13. Ve Žďáru je ale chladněji, tam je pouze 7 stupňů, odpoledne 24 až 27. Jinak má být jasno nebo jen malá oblačnost, ale pozor, ráno a dopoledne mlhy.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brněnští kriminalisté téměř rok pátrají po totožnosti muže nalezeného v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion. Jednalo se o muže bílé pleti ve věku přibližně 30 až 40 let. Znovu se proto obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíc od začátku roku a opět víc než loni. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje nová cla ve výši nejméně 10% na dovoz z Evropské unie a desítek dalších zemí. Zdůvodňuje to nedostatečnými kroky těchto zemí proti dovozu zboží vyrobeného s využitím.

0: nucené práce. Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici hvězdu pražského světového poháru Adama Ondru nadchla. Očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra. Po dnešní kvalifikaci jsou semifinále i finále v obou kategoriích naplánované na neděli. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Máme půl sedmé, stačí se lehce zamyslet, zaposlouchat, něco vymyslet, něco napsat a je to vaše.
4: Ano, je to tak, na studio@krokodil.cz, když nám napíšete, kde posloucháte Rádio Krokodýl, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi, tak se dočkáte nejen naší krokohlídky, taky Itala Piera Caruso z Caruso Pizza, ale hlavně se dočkáte pořádné pizzové nadílky.
3: Včera se nadělovalo.
5: Dobrý, tady je Rádio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Radio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, ano, je to tak?
4: Je to tak, dobrý je to den. Tak.
5: A tohle je Piero Caruso.
6: Dobrý den. Taky mě to moc těší.
4: Zuzana, moc mě těší. Dobrý den. Super.
5: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
6: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
4: Je, tak to si dáme dneska krásně oběd. To jste přijeli přesně včas.
5: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
4: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhej poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici. Jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
5: Mějte se. Čau.
3: Vidíte, takhle je to jednoduché, stačí napsat na studio@krokodil.cz. Napsat můžete odkudkoliv a kdokoliv. Tak přejeme už takhle dopředu. Dobrou chuť.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme zkontrolovat silnice, to teď společně s námi a taky za nás udělá Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Pomalu se jede na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky a na Brněnsku v Žatčanech na místní komunikaci došetřuje policie nehodu osobního auta, projíždějte s opatrností.
3: Pozor taky v Kuřimi v Blanenské ulici, kde došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě zasahují záchranné složky. Tak jak říkám, pozor a šťastnou cestu.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi a slovo má teď moderátorka Katka.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, co dělá moderátor.
3: To je těžký, protože někdo spravuje auta a spravuje kola a všecko možný, tak je moderátor. On všechno dělá bábovičky.
4: Ten pořád mluví.
1: Kačenka mluví.
2: Prosím tě, já, co to hážeš na mě?
1: Ne, dobře, prosím tě, ale když dělala poslední bábovičky, jak říkali děti?
2: Bábovičky, to už je dlouho, ale takovou bábovku třeba jako předevčírem.
1: Hele, proč se nemeseš sem taky? Doma to všechno sežerou, viď?
2: Nedostane se do rána, nezbyde, no.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Za 4 minuty bude 6:45 na Krokodýlu se mrknem na počasí. V Brně máme 13 stupňů, Vyškov hlásí 11, Břeclav 11, Hodonín 13, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 7. Bude se nám samozřejmě oteplovat na odpoledních, řekl bych jednou tolik, 24 až 27 stupňů. Jinak má být jasno nebo jen malá oblačnost, ale teď ještě po ránu a dopoledne pozor na mlhy.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Ženy narozené loni na jihu Moravy se pravděpodobně dožijí víc než 83 let. Oproti předchozímu období se však jejich naděje dožití mírně snížila. Naopak u mužů střední délka života vzrostla bezmála na 78 let. Výdejny potravinové pomoci budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028 a jejich kapacita se rozšíří do dalších 50 měst. Potravinové banky získávají potraviny z prodejen od výrobců, farmářů, ze škol, z restaurací a hotelů. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballah. Obě země také odsoudily útoky Iránu na země v regionu a jeho narušování stability na Blízkém východě. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Keď te chci llorar.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut a bude 7 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: Krásné ráno a víme, že malíře Alfonse Muchu od včerejška u brněnské katedrály Petrov připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Slavnostního křtu se včera zúčastnil i Muchův pravnuk Markus, který řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tady lavička připomínající jeho dílo.
1: Kdo by nemiloval Brno?
2: No přesně.
1: Dobré ráno.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Madonou, nikoli v posteli, jak je ten film, ale jsme se s Madonou podívali až do roku 1989. Pojďme do současnosti, máme čtvrtek 4. června a za 2 minuty bude 7.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Radim ti Fimfárum nabízí divadlo Radost v 18 hodin a drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl. Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Za 3/4 minuty bude 7 hodin, na Krokodýlu budeme servírovat ke snídaní zprávy, teda pokud snídáte. A servírovat je bude Katka, dobré ráno.
7: Pěkné ráno, v Brně je k dispozici bezplatná mobilní herní aplikace Lovci soch a podrobnosti uslyšíte ve zprávách.
0: Po 7. WEM. Bruno Mars a Rosie. A bude taky Slza, Holomráz. Dnešní počasí bude výrazně lepší, než tomu bylo včera, i když někomu vyhovuje 15-17 stupňů a k tomu déšť, dobře se u toho spí. Teď máme v Hodoníně 13 stupňů, Břeclav hlásí 11, Znojmo 11, Vyškov 11,5, v Brně máme stupňů 13, ve Žďáru nad Sázavou 7,5, odpolední teploty 24 až 27 při jasné nebo polojasné obloze.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Brňané mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci Lovci soch. Uživatelé se při procházce městem mohou v reálném čase dívat na mapu, na které se jim zobrazují sochy. Kompletní informace o nich ale získají až po splnění úkolu. Tímto způsobem je takzvaně uloví.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
7: Policie od úterního večera pátrá po odsouzeném Eriku Šabatovi, který odešel z nestřeženého pracoviště ve Znojmě, kde vykonával pracovní činnost mimo areál věznice. Dosud se nevrátil. Trest si odpykával především za majetkovou trestnou činnost.
1: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
7: Radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ní se odhadují na 80 milionů. Interiéry knihovny, vnitřní vybavení a zejména střecha však rekonstrukci potřebují. Město proto postupně opravuje jednotlivá oddělení. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezony, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Jak to tam vypadá, to nám teď řekne Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levném pruhu rychleji. Obvyklá ranní kolona je na silnici 43 ve Svitavě do Brna mezi Laženy a Lipůvkou a ucpaná je silnice 380 silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, pojďme ještě do Hodonína. V ulici Nádražní Řádek je uvízlý náklaďák pod mostem, tak pozor.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Film Pět švestek bude tak trošku ve hře, ano, vstupenky dvě do kina Lucerna, za chviličku o čem pak, v jaké soutěži?
1: Budeme soutěžit jako vždy s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Ano, Brněnské Hantec teď bude středem dění, protože máme pro vás nejenom hádanku, ale také cenu. A tou cenou jsou dvě vstupenky do kina Lucerna na film Pět švestek. Hrát se to bude teď v neděli 7. června od 19 hodin.
2: Tak hezky s úsměvem bereme telefony do ruky a voláme studio 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Olda.
1: Dobrý den, Oldo, kam pak jedete, do práce?
3: Jedu do práce, ano.
1: Jo, v nějaké koloně?
3: Ano.
1: A kde pak jste?
3: Na Židenici, kapáren.
1: Aha, klasika, je nám to jasné. Jestli pak víte, co to znamená, když se řekne pecnit se?
3: Ty krásu, tak to nevím.
1: Nevíte? No my jsme se zeptali Brňanů, schválně, jestli Brňané věděli, co to znamená pecnit se.
4: No to je smát se z plných plic.
5: Pecnit se jako smát se, jo?
6: No smát se, naplno se chechtat.
7: No smát se, usmívat se.
8: Pecním, vyvaluju se někde.
1: Tak ze 6 odpovědí tam bylo 5 těch samých. Dáte na Brňany?
3: No dám na Brňany, no.
1: Což znamená?
3: Jako, myslel jsem si, že jsou Brňany taky, ale tohle teda neznám. Takže smát se.
1: Fakt ne, fakt to neznáte?
2: Já teda jo.
3: Ne.
1: Jo, a jak dlouho žijete v Brně, jestli se můžu zeptat?
3: 52 let.
1: 52 let žijete v Brně? Tak se můžete pecnit, protože jdete do kina na film Pět švestek, vyhrál jste. Gratulujem.
3: Děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: 18 minut, to je čas, kdy máte naladěno Rádio Krokodýl. Tohle byl Jimmy Cliff. Jaké máme venku počasí, co nás dneska čeká? V Brně už máme 13 stupňů, to samé hlásí Vyškov, Hodonín, Břeclav, tam je 12 stupňů, Jihlava hlásí skoro 14, a Žďárná nad Sázavou stupňů 10. Odpolední teploty 24 až 27 stupňů při jasné nebo polojasné obloze. Ráno a dopoledne pozor na mlhy.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Mladý muž pomocí klacíku vytáhl balíček v automatu s konopnými produkty v brněnské Kobližné ulici. Viděl to ale pracovník dohledového centra městské policie a na místo vyslal hlídku. Zloděj před strážníky utekl, dopadli ale jeho známého a případ si převzala státní policie. Sněmovna včera v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční přínos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí. Americký prezident Donald Trump přirovnal k Eiffelově věži arénu pro zápasy smíšených bojových umění. Již výstavba začala na jižním trávníku Bílého domu. Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat trvale i po soutěži. Čeští fotbalisté si přípravu ve Spojených státech na nadcházející mistrovství světa v úterý zpestřili návštěvou utkání baseballové ligy mezi New York Yankees a Clevelandem Guardians. Na realizační tým už lístky nezbyly. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
8: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
9: Nepoznávám své známé v dálce.
8: Vidím to na žejdla.
10: Při čtení se mi mlží písmena.
8: Vidím to na žejdla.
11: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
8: Vidím to na žejdla.
12: Při řízení mám neostrý pohled.
8: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Třenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
13: Co budeme dělat o víkendu?
14: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
13: Jo, to zní jako skvělá zábava.
14: Jasně.
13: Na dětský den pojedeme do

0: Brno.
1: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle za libových 5490 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
5: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, kde se nám to značně komplikuje, začíná Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levném pruhu rychleji. Obvyklá ranní kolona je na silnici 43 ve Světav do Brna mezi Lažený a Lipůvkou. A ucpaná je silnice 380 silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Lenko, děkujeme. Pozor, dejte třeba taky na Žďársku v Blízkově, v křižovatce ulic Blízkovská po dálnici, tam se srazilo osobní auto s dodávkou. Komplikace je také v Kuřimi v Blanenské ulici, kde se dořešuje nehoda osobního auta s cyklistou a čerstvou nehodu máme v téhle chvíli hlášenou na D2 na příjezdu do Brna, je to v podstatě u sjezdu na IKEA, tak tam se řeší nehoda osobního auta a motorky. Prosím pěkně, dejte pozor, začíná se tam tvořit kolona, která se bude určitě více prodlužovat. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6:30 po půl osmé jdeme za dětmi a budeme se ptát na jednu nemoc, která mě postihne, myslím, v sobotu.
2: Prej nemoc. Ve školce v Králově Poli se ptáme, co je to kocovina.
3: Kocour.
4: Kocovina je, kdo je někdy opílí, tak nemůžu ani řídit, tak musí někdo nějaký taxin nebo nějaký kamarád.
5: On mě někdy opilej a potřebuje někoho a nemá koho.
6: Že třeba někdo je opilý a potřebuje kamaráda nebo taxíka, aby ho odvezli.
7: Opilý chlup. Chlap, asi.
1: A jak to ty děti můžou vědět?
2: Asi mají nějaký zkušenosti z domova.
1: Že by?
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Unixu Break My Stride na Krokodýlu 4 minuty před 7:45. V Brně máme 14 stupňů, Břeclav hlásí 13, tady se dívám. Podivín, kousek od Břeclavy, tam už je 19 stupňů. Ano, dneska bude teplo, odpoledne 24 až 27, jasno nebo jen malá oblačnost. Ale pozor, ještě ráno a dopoledne na mlhy.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brněnští kriminalisté téměř rok pátrají po totožnosti muže nalezeného v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion. Jednalo se o muže bílé pleti ve věku přibližně 30 až 40 let. Znovu se proto obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. Od Hlaváče bude chtít slyšet jeho priority. Na Krétu včera připlulo na 200 migrantů z Afriky. Stejný počet jich dorazil na tento řecký ostrov také v pondělí, zatímco v úterý pobřežní stráž u břehu Kréty nalodila přes 80 běženců. Řecká vláda přílivem migrantů na Krétu je vážně znepokojená, chystá zatím neupřesněná přísná opatření. Na dnešním mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní nastoupí také tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
8: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
7: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
9: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
10: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
12: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
14: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
18: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 8, hledá se prosím vás pěkně Jitka. Když se ztratí člena rodiny, což čtyřnohý přítel je, tak je to vždycky smutné. V Horních Heršpicích se ztratil pes a jeho majitel ho hledá. Jedná se o německého ovčáka střední velikosti a stáří 7 let. Vlkošedé barvy a slyší na jméno Jitka. Naposledy byla viděna v pondělí v 11 večer na procházce. Pes je přátelský, není agresivní, je to však lovec. Má čip na uchu, kde má i tetování. Pokud jste ho zahlédli nebo máte jakoukoliv informaci, ozvěte se prosím na telefon 604 608 678. Čeká vás vysoká odměna. Prosím vás, najděte tu Jitku.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
1: Radio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Bude 8 hodin, vy jste s krokodýlem. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. V brněnských Medlánkách se našla žena, po které pátrala policie, víc už za chvíli.
8: Co dáme po 8? Fun Factory. Bude i David Guetta, tedy Swims a Thousand Eyes. Zahrajem i vohnou tip. Tři čtvrtě minuty a bude 8.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Co dnešní počasí? V Brně máme 14 stupňů, Břeclav hlásí taky 13, Hodonín hlásí stupňů 14, Vyškov 13,5, ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 12. Odpoledne budou letní teploty 24 až 27 při jasné nebo polojasné obloze.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 8, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Policie odvolala pátrání po 58-leté ženě z Brna. Podařilo se jí nalézt v brněnských Medlánkách. Zdravotníci zkontrolovali její zdravotní stav. Žena má podle policistů psychické potíže a byly obavy o její bezpečí. Pátrali po ní 20 policistů a vrtulník s termovizí.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
9: Zatravňování polí nad jeskyněmi v Moravském krasu pomáhá chránit podzemní vody. Ukázalo to měření vědců ze dvou brněnských univerzit. Opatření se začala zavádět před 7 lety. Do jeskynního systému se díky tomu dostává méně nečistot.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
9: Několik let připravované rozšíření střední průmyslové školy Třebíč spojené s její opravou by mělo začít letos v srpnu. Odhadované náklady jsou 171 milionů korun. Kraj Vysočina hledá firmu, která opraví kuchyni a jídelnu a vybuduje nástavbu na pavilonu učeben. Obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v Zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. 23-letý hráč ve dvou zápasech nahlédl do NHL. Podmínky spolupráce v Kometě klub nezveřejnil.
8: Neviděla jsi upoutávku na to, že přichází do Komety?
9: Ne.
8: Na síti jsem ji viděl na stránkách Komety a jako mají to fakt vyňuněný to
9: tak
8: video.
9: Já se tady podívám.
8: Mrkni se na to.
13: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
8: Jdeme na silnice, slovo má Lenka. A schválně zkuste počítat ty kilometry, jak dlouhá je ta kolona.
14: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl na dálnici D1 z Prahy do Brna. Očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 151. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna na prvním kilometru blokuje provoz nehoda nákladního auta s osobním. Očekávejte zdržení. V Brně v Bělohorské ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři. U podobné nehody zasahují záchranáři také na Brněnsku v Kuřimi v Blanenské ulici. Na Brněnsku ve Zbíšově v Masarykově ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. A na Břeclavsku mezi Velkými Němčicemi a Moutnicemi bourala dvě osobní auta. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
8: Lenko, děkujeme. Jinak je tady jaký spousta prací na silnicích, jakože se fakt pracuje. Třeba tady D2, pokud jdete ve směru na Břeclav, tak mezi kilometry 41,5 až 60 pracuje údržba Ukrajinice. Tak tam dejte pozor. Spočítala jste kilometry, tu kolona tedy jedničce?
9: Ty jsi mě to řekl 45.
8: O, dobře, já jsem čekal, že třeba se pochlubí, že to spočítala sama.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině raní, někdo jede do práce, někdo jede na dovolenou, třeba na měsíc s jachtou, takhle do Řecka, teďka jsem zjistil.
1: Můžeme se přidat?
0: Že prej mají plno.
1: Sakra. Tak budeme pracovat a rozdáváme prachy, 104 150 korun za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: To by byla dovolená, viď?
2: Ježiš, ani nemluv.
1: Kam bys tak jako vyrazila?
2: Jako kamkoliv. Jako kdybych jela sama, tak to by bylo luxusní.
1: To by bylo asi fakticky kamkoliv.
2: To bych si přála.
1: Jak vám třeba jela jako do Řecka, taky na měsíc, tak jako na lodičku, potápět se
2: kamkoliv.
1: A tak. 104 150 korun máme, přátelé, ve hře.
2: A můžete volat 603 103 103 právě teď.
1: Uvolnil jsem telefonní linku. První z vás, kdo tady bude, odpoví nám správně, tak ty peníze bere. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dalibor.
1: Dobrý den, Dalibore, jdete do práce nebo na dovolenou?
3: Do práce.
1: Ano, tak jako drtivá většina lidí, tak možná se vám dneska bude pracovat radostně, když uhodnete ten zvuk, který tady máme.
3: No, tak to bych byl rád, no, ale...
1: Co to je, podle vás?
3: Tak myslím si, že je to rozkrajování melouna.
1: Dal bych si.
2: Jež, taky no.
1: Dal bych si melon. Dobře, jdeme rozkrojit melon, podle vás to zní takhle. Nevím, jak dobře jste to slyšel přes šum toho auta, které slyšíme tady my. Arbitr každopádně odpovídá toto.
2: Říká, že ne, že tenhle zvuk nebo tento typ už tady byl několikrát.
1: Tak melon ne. Vymyslet něco jiného.
3: Dobře, tak jo, příště.
1: Mějte
3: tak
1: se hezky. Naschranou.
2: Se daří, naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Franz Gál, Ela, Ela na Krokodilu, 9 minut před 8:30, ve chvíli, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně máme 15 stupňů, Břeclav hlásí 14, Vyškov taky 14, Žďár pro změnu 14 a v Jihlavě už je ale 17 stupňů. Odpoledne to bude 24 až 27 při jasné nebo polojasné obloze.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Ženy narozené loni na jihu Moravy se pravděpodobně dožijí víc než 83 let. Oproti předchozímu období se však jejich naděje dožití mírně snížila. Naopak u mužů

0: střední délka života vzrostla bezmála na 78 let. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. Od Hlaváče bude chtít slyšet jeho priority. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Obě země také odsoudily útoky Iránu na země v regionu a jeho narušování stability na Blízkém východě. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů zápas proti evropskému soupeři. Čeká je čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
8: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
9: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Je

0: Крокодил.
1: Послухам радио Крокодил.
2: Послухам радио Крокодил.
3: Послухам радио Крокодил.
4: Přesně minutu po půl deváté to Radio Krokodýl posloucháte. U nás můžete vyhrát pizzu, my vám ji přivezeme, jak to včera vypadalo.
5: Dobrý, dobrý, tady je Radio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Radio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, je to tak?
6: Je to tak, dobrý je to den. Tak.
5: A tohle je Piero Caruso.
7: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
6: Zuzana moc mě těší. Super.
5: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
7: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
6: Je, tak to si dáme dneska krásně oběd. To jste přijeli přesně včas.
5: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
6: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
5: Mějte se. Čau.
4: Ta cesta k té pice je relativně jednoduchá.
8: Stačí napsat na studio@krokodil.cz, kde vy posloucháte Krokodýla, kolik vás tam je. No a samozřejmě my za vámi přijedeme s tou pořádnou pizzovou nadílkou.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
10: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 151. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna na prvním kilometru blokuje provoz nehoda nákladního auta s osobním, očekávejte zdržení. V Brně v Bělohorské ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě zasahují záchranáři. U podobné nehody zasahují záchranáři také na Brněnsku v Kuřimi v Blanenské ulici. Na Brněnsku ve Zbíšově v Masarykově ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. A na Břeclavsku mezi Velkými Němčicemi a Moutnicemi bourala dvě osobní auta.
4: Pozor, tak jdete v ulici Hvězdoslavova, u kruhového objezdu stojí na vozovce porouchaný autobus, provoz je tam částečně omezen.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
11: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedlen.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce Nelsné se ptáme, kdo je to družička.
3: Třeba když se nějaká paní vdává a je to jako nevěsta, tak oni drží závoj.
4: Družička vypadá jako Moréna.
3: Třeba ona má takový bílý šaty a ve vlasech má nějakou růžičku nebo nějakou jináčí kytičku.
4: Může mít v takovém košíku růže a může je házet.
3: Ona musí mít střevičky, aby jí to klapalo.
1: Co se týče svatby, tak teď, jak jsem byl na tom ohňostroji v sobotu, tak jsem byl na pódiu, tak jsem zdravila, přišla jedna slečna a říká, prosím vás, my tady máme rozlučku se Svobodou, kamoška tady, nemůžete jí pozdravit? A říkám, jo, nějak to udělám, tak jsem to nějak udělal a zřejmě jsem tam jekot od nějakého stolu v dálce. Tak jsem tam přišel se podívat, jestli to slyšeli nebo ne. A říkám, tak jste to slyšeli, jo, děkujem. A pak jsem položil otázku a byl jsem opravdu za debila, protože říkám, a která z vás se teda vdává? Bylo tam asi 12 ženských.
2: Všech... A jenom jedna měla korunku na hlavě. A
1: kdyby korunku. 12 ženských. 11 bylo v černém, jedna byla v bílém.
2: Jo, takhle, no tak to byl trapás trošku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu. Jo.

0: Neil Diamond na Krokodýlu. Pravda, značně upravení od True Friends. 3 minuty před 9:15, jak máme venku, hezky. Krásně modré nebe, svítí sluníčko a teplota stoupá. Nejtepleji v doslechu v dosahu Krokodýla je teď v Podivíně, kousek od Břeclavy, tam mají 21,5 stupně. To my v Brně máme stupňů 17. Po Moravě by to dnes mělo být s maximálními teplotami 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přehánky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během dnešního odpoledne. Zítra odpoledne budou ustávat. O víkendu se očekává už jen malá oblačnost a teploty se vrátí k 25 stupňům. Sněmovna včera v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí. Americký prezident Donald Trump přirovnal k Eiffelově věži arénu pro zápasy smíšených bojových umění. Jejíž výstavba začala na jižním trávníku Bílého domu. Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat trvale i po soutěži. Čeští fotbalisté si přípravu ve Spojených státech na nadcházející mistrovství světa v úterý zpestřili návštěvou utkání baseballové ligy mezi New York Yankees a Clevelandem Guardians. Na realizační tým už lístky nezbyly. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
10: Bauhaus.
11: Transport show Truck & Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101.
13: Tady a teď, tady a teď, tady a teď.
12: Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
14: Pod hladinou řeky.
15: Za kolik bereš?
16: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
15: A proč ještě nejezdíš elektricky?
17: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
18: Za 100 Páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
19: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
18: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
19: Prostě koupaliště slavkov.cz.
18: Koupaliště slavkov.cz.
6: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrec. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín,
4: Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty před 9 hodinou si potvrdíme, že není nad to mít dobré sousedské vztahy.
2: A víc už prozradí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům, je do studia Rádia Krokodýl. Dobré sousedské vztahy přispěly včera večer k záchraně 64-leté ženy v nouzi. Její kamarádka ze stejného bytového domu ji šla navštívit, ale do bytu vejít nemohla. Přítelkyně totiž seděla přímo za dveřmi a z interiéru doléhalo naříkání. Uvězněná žena si stěžovala na prudké bolesti zad a dodala, že oba zámky jsou zamčené a klíčky má posunuté z jejich vnitřní strany. Sousedka však bydlí hned opatro výš a taky strážníci požádali o zpřístupnění balkónu. Odtud se k ženě v nesnázích spustili po lanech. Balkonové dveře u zachraňované šedesátnice dokázala hlídka městské policie otevřít bez poškození a ještě předtím musela rozříznout síť proti holubům. Strážníci došli do předsíně, kde majitelku bytu našli. Řekla jim, že kvůli bolesti zad i zbytku těla se prakticky nemůže pohnout. Toho dne totiž doma upadla. Strážníci tedy do židenic přivolali zdravotníky a ženu jim předali do péče. Po důkladném ošetření odvezli na internu do nemocnice. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem, přejeme hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Lady Gaga, Paparazzi na Krokodýlu, 3 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Radim ti Fimfárum nabízí divadlo Radost v 18 hodin a drama o mateřské lásce její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Ze čtvrtka 4. června uplynulo 8 hodin 59,5 minuty. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
10: A Tunde Kale, krásný čtvrtek. Patrik Eliáš bude novým generálním manažerem hokejové reprezentace, víc ve zprávách.
0: Po 9. nás čeká muzika z 90. let, tedy 90. Bude mistr prezident. Shaggy. A taky třeba Ace of Base. Dnešní počasí bude letní, modro, sluníčko a teploty budou stoupat. V téhle chvíli máme v centru Brna nějakých 17 stupňů, ale odpoledne má být 24 až 27.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Je 9, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Brněné mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci Lovci soch. Uživatelé se při procházce městem mohou v reálném čase dívat na mapu, na které se jim zobrazují sochy. Kompletní informace o nich ale získají až po splnění úkolu. Tímto způsobem je takzvaně uloví.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
10: Policie od úterního večera pátrá po odsouzeném Eriku Šabatovi, který odešel z nestřeženého pracoviště ve Znojmě, kde vykonával pracovní činnost mimo areál věznice. Dosud se nevrátil. Trest si odpykával především za majetkovou trestnou činnost.
1: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
10: Radnice Litomyšle zatím nenašla vhodný dotační titul na celkovou opravu budovy městské knihovny. Náklady na ní se odhadují na 80 milionů korun. Interiéry knihovny, vnitřní vybavení a zejména střecha však rekonstrukci potřebují. Město proto postupně opravuje jednotlivá oddělení. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezony, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo dostává Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 141. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 216. a 207. kilometrem. V Brně ve Hvězdoslavově ulici u Krového objezdu stojí na vozovce porouchaný autobus, provoz je tam částečně omezený. A v Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařka a Dorny. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
13: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
12: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 9. hodině, kdo je dneska středem dění?
1: Dalibor má dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší.
0: A hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepu jinak dobrého plavce chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Musím se přiznat, dlouho jsem přemýšlel, co říct k tomu, co budu hrát, protože to je opravdu typická devadesátka před čtvrtstoletím, přátelé. Kdo jste byli mladí nebo mladší, to jsme asi byli všichni, tak jako lepší připomínka není. Dneska vybírá Monika z Brna. Píše, že tenhle song ji okamžitě vrátí do devadesátek. Na plakáty v pokojíčku, kazety v přehrávači a dobu, kdy byl Lunetik doslova všude. Prý to byly bezstarostné časy plné hudby a kamarádů. Tak si tuhle vzpomínku pojďme připomenout. Lunetik, ať je hudba tvůj lék.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: To byla 90. Vidíte, milí krokodýlové, lunetici, ať je hudba tvůj lék. V té době se o nějakých aplikacích ještě moc nemluvilo. V roce 98, ale my pro vás máme krokodýlí aplikaci. Můžete nás mít kdykoliv a kdekoliv u sebe. Přiznám se, já ji taky celkem dost používám, hlavně třeba pro dopravní hlášení, nebo třeba když chci zjistit, co se zrovna hraje, tak si kliknu a hned můžu poslouchat opravdu kdekoliv. Můžete stahovat, mrkněte na stránky www.krokodil.cz, tam máte přímé odkazy, anebo pokud chcete přímo rovnou, tak buď Google Play nebo v Apple Store. Můžete nám posílat zprávy jak textové, tak i zvukové, informovat nás o tom, co se děje na silnicích. Zkrátka dobře, stahujte, poslouchejte a vyhrávejte s krokodýlem.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.

0: prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Natasha Bedingfield z roku 2000 za námi. Teď je před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je z roku 2010. Dneska je to, myslím, trochu jednodušší. Vaším úkolem je uhodnout z první sekundy písničky, kdo to zpívá nebo jak se to jmenuje. A když to uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky na ohňostroj na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Ten ohňostroj se bude konat 27. června. A bude odstartován ve 22 hodin a 30 minut. Tak tedy, dvě vstupenky tady na vás čekají na telefonu 603 103 103. A hit v jedné sekundě zní takto.
0: 3, 2, 1, go! Ra, ra.
1: A myslím, že poznatelné, ne? Rádio Krokodýl, dobrý den, kdo pak se nám dovolal? Haló, Krokodýl.
2: Tady je Neklan u telefonu.
1: Neklane, zdravím. Vy jste poznal tu písničku?
2: Já myslím, že to je Lady Gaga.
1: Naprosto správně si to myslíte, takže jste uhodl. Gratuluju.
2: Díky.
1: Měl jste v plánu jít na ohňostroj podívat se 27. června?
2: Jo, je to moc pěkný, tak určitě ano.
1: Jo, tak máte dvě vstupenky na ozvučenou tribunu. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Zatím naschranou.
2: Díky, naschranou.
1: Lady Gaga, Bad Romance, dáme si to celé. Ra, ra.

0: Lady Gaga, dnešní hit v jedné sekundě, uhodnutý na první pokus. 190 nebyla, 90 do 10 budou v podání Vanessy Charlton. Dáme také Blondie. A bude i Natalie Imbruglia. Ano, i Torn dneska slaví svátek Dalibor, krokodýl gratuluje.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
2: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Pro Moravský Kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
1: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: Přemýšlím, jak vyjádřit, co pro mě znamená tahle muzika, kterou teď hraje Krokodýl. Offspring Pretty Fly. To je zkrátka hmatatelná muzika. Vypalovačka, skvělá, vymakaná. Offspring Pretty Fly na Krokodýl. Poslední 90 před 10. 10 bude za 3 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Radio Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Lužánecké pracoviště Labyrint zve rodiny s dětmi na akci Mezi panely v sobotu 6. června. Kreativní festival her a kulturních zážitků nabídne vystoupení a aktivity, které si budete moct vyzkoušet. Těšit se můžete na ukázky kroužků první pomoci, výtvarky, tance, šermu, sebeobrany nebo divadelní improvizace. Užijte si festival Mezi panely tuto sobotu od 9 hodin v Labyrintu v Bohunicích.
2: Rádio Krokodýl.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Rádio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině, co bude, kdo bude, hříšný tanec. Jennifer Lopez a David Guetta. A dáme i Jelena.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vypadá to, že dneska bude krásný letní den. Jak to vypadá s teplotou v téhle chvíli? Tak v Brně už měříme 21 stupňů. Dívám se, že je v podstatě všude stejně teplo, nebo podobně. A třeba Vyškov má stupňů 19. Odpoledne ty teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů.
13: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
14: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
14: Malíře Alfonze Muchu od včerejška u katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Do 30. června připomíná Muchu také panelová výstava na Moravském náměstí, která je rovněž součástí Muchovy stezky. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku a opět více než v loňském květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Například na Hodonínsku na přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi zemřel cyklista, který nerespektoval značení ani houkání vlaku. Severokorejský vůdce Kim Jong-un navštívil nový závod na výrobu paliva pro jaderné bomby a oznámil plány na několikanásobné posílení jaderných sil země. Odhalení továrny souvisí s Kimovými opakovanými sliby rozšířit jaderný zbrojní program, aby se KLDR mohla vypořádat s tím, co označil jako eskalující vojenské hrozby ze strany Spojených států. Záložník Tomáš Souček zatím neřeší svou další budoucnost ve West Hamu po nedávném sestupu z anglické ligy a soustředí se výhradně na fotbalovou reprezentaci, se kterou ho čeká mistrovství světa. Spekulace o možném návratu do pražské Slávie označil za drby.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
15: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je dnes silný provoz kamionů z důvodu státního svátku v Rakousku a v části Německa. Nesouvislé kolony hlavně kamionů popojíždějí mezi 136. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 225. a 221. kilometrem a pak mezi 201. a 196. kilometrem. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je kolona od 2. kilometru. Pro Radio Krokodýl, Global Assistant, Lenka Ruštoková.
0: Si možná říkáte, nepřeslechl jsem se s délkou té kolony na D1 od Prahy. Ne, má 60 kilometrů ta kolona. Pravda, není souvislá stojící, ale je to kolona. Nehoda je hlášená z D1 kilometr 216,5 ve směru k Brnu. Srazila se tam dvě osobní auta.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3,5 minuty po 10. hodině. Včera jsme rozváželi pizzu.
1: Co? Jakou pizzu?
0: No, my normálně rozvážíme pizzu, když se o ní napíšete. Jo, a kdo ji dostal a jak jim chutnala, o kolik jich tam bylo? A kdo tam všechno byl? Tak to se dozvíte během chvilky. Přeju vám hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Místo toho, abys hrál s mým otcem karty, jsi mohl trošku víc všímat mě, ne? No to bych rád, ale potom ty peníze na svatbu v životě neseženeme.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: No, jestli posloucháte Krokodýla třeba právě teď v práci a máte tam i fajn kolegy, se kterými s radostí užíváte společný čas, tak neváhejte ani chvíli a napište nám tak jako Zuzka a vyhrajte pořádnou pizzovou nadílku.
5: Dobrý, dobrý, tady je Radio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Radio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, ano, je to tak?
4: Je to tak, dobrý je to den. Tak.
5: A tohle je Piero Caruso.
6: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
4: Zuzana, moc mě těší. Super.
5: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
6: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
4: Perie, tak to si dáme dneska krásně oběd. To jste přijeli přesně včas.
5: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
4: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
5: Mějte se, čau.
4: To musel být takovej babinec, že si to Piero a Jirka museli náležitě užít. No a samozřejmě s pizzou můžeme zavítat i za vámi. Stačí, když nám napíšete na e-mail studio@krokodil.cz a připište, kam za vámi máme přijet, kolik vás tam je a proč bychom tu pizzu gratis měli přivést právě k vám. Tak vám držíme pěsti.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.

0: i dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
3: S Emou mě baví svět, vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A dnes na oběd můžete vyrazit třeba do brněnského podniku Raj Hlinky, kde dostanete fazolovou polévku s párkem a k tomu třeba pečené krutí karbanátky s čedarem, krokety a caciky. To vše za 150 korun. Takový je tip krokodýla pro dnešní den.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýla Keena na Waving Flag, tak tohle je jeden z nejslavnějších fotbalových hitů. Letos má oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa na triku Shakira a má název Die Die. Teď ale o něčem jiném, o penězích.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Ano, jestli dáte peníze za fotbal nebo za cokoliv jiného, to už necháme na vás, ale právě v této chvíli máte samozřejmě šanci volat studio Krokodýla a vysoutěžit si 104 200 korun na lince 603 103 103 a někdo už tam je. Krásné dopoledne, tady Krokodýl Katka.
2: Dobrý den, ahoj, tady Klaudie.
0: Klaudie, zdravím tě, jak se dneska daří, co právě teď děláš?
2: Jsem v práci.
0: A jde to?
2: Jde to.
0: Tak už jenom zítra, ne?
2: Přesně tak, tak. Už nás čeká víkend.
0: Je to hrozný, jak jdeme od víkendu k víkendu, někdy mám pocit.
2: Přesně
0: ale.
2: Tak
0: jo, Klaudie, budu držet pěstí, hned by ten čtvrtek byl veselější, mám pocit. Tohle je náš zvuk. Promiň, skočila jsem ti do toho, to určitě jsi chtěla říct.
2: Přesně tak.
0: Na co by ty peníze šly ve tvém případě?
2: No, vzhledem k tomu, že dokončujeme domeček, tak určitě by se nám hodili na tohle.
0: Ty jo, ale vás strašně moc staví a renovuje a opravuje, letos mám pocit, tak tolik peněz tady zase nemáme, ale třeba pro tebe, jako to by se mohlo hodit, to by mohlo přispět, že jo?
2: Přesně tak, to by bylo dobrý.
0: To by bylo dobrý. Hodlo. Tak Laudinko, co typuješ?
2: Já typuju, že to je vytrhnutí trávy z trávníku ze země, z hlíny.
0: Mhm, tak držím palec a arbitr říká... že zatím ty prachy zůstávají u nás. Je mě to líto.
2: Dobře, nedá se nic dělat, děkuju.
0: Nenech si ten čtvrtek zkazit, jo? Měj se hezky.
2: Dobře, ahoj. Díky taky, ahoj.
0: No a šance pro vás ostatní samozřejmě v příštím kole, kdy budeme hrát zase o víc peněz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj!
3: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
3: Ach, jo, to je hrozná práce.
4: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
5: Co budeme dělat o víkendu?
6: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela. Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
5: Jo, to zní jako skvělá zábava.
6: Jasně.
5: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
7: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Třenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
12: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
13: Hey, what up, girl?
12: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
13: Let's
12: before
13: go.
12: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Eagle Eye Cherry tady u nás na Krokodýl krátce před 11. hodinou. Krásné dopoledne vám přeje Katka, se mnou už je taky Petra, máme další zprávy.
1: Hezké dopoledne, vedení Brna chce odstranit železniční vlečku na výstaviště, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
2: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
2: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu chystáme Taylor Swift. Jdu i Crash Test Dummies. A nebo Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš tíbě, jsme jak kniha z tvůst. Za půl minuty bude 11.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, sem tam malá oblačnost a teploty 24 až 27 stupňů.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vedení Brna chce odstranit železniční vlečku na brněnské výstaviště. Kromě samotného areálu zmizí koleje také z ulice Křížkovského. Dohromady jde o přibližně 1,2 kilometru kolejí. V ulici Poříčí je zlikvidovali už loni kvůli stavbě protipovodňových opatření. Zřejmě naposledy vlečku využili vlaky v červnu 2022. Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o chybě při výrobě důležitého léku, který je určený pacientům s Crohnovou chorobou. Jeho distributor se proto rozhodl stáhnout z prodeje jednu šarži. Jde o lék Imuldoza balení 130 mg. Šarže je G25-00672 a datum použitelnosti do konce ledna 2027. V Polsku se zřítil malý vrtulník, jeho pilot nepřežil. Pátrání po něm začalo už v noci po ztrátě spojení, když zmizel z radarů. Vrak a tělo se poté podařilo najít v Beskydech na jihu Polska. Příčiny nehody zůstávají nejasné. Čeští fotbalisté si ve Spojených státech přípravu na nadcházející mistrovství světa zpestřili návštěvou utkání baseballové ligy mezi New York Yankees a Clevelandem. Reprezentanti si zápas velmi užili, i když domácí celek, kterému fandili, prohrál 4-9. Na realizační tým už lístky nezbyly.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: a na silnice se teď podíváme s Markem.
12: Krásné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Předušovaná kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy v úseku od Velkého Meziříčí až ke 196. kilometru. Je to z důvodu státního svátku v Rakousku a části Německa. Cestou z Vyškova do Brna pracují silničáři na 222. kilometru. Kolona tady má přes 5 kilometrů a nehoda osobního auta s motorkou překáží na trase z Brna do Třebíče na příjezd do Rosic. Doprava tady zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marek Spálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: po 11. Krásné čtvrteční dopoledne přeje z krokodýla Katka Horáková, před námi krokodýl cestovatel. No a dneska budeme hledat název jednoho jihomoravského hradu. Vyhrát můžete poukaz na pizzu, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: To berete tolik za půlhodinovou práci? Děsí se zákaznice, když instalátor odchází. Jestli vás to rozčiluje, můžu to protáhnout třeba na 5 hodin.

0: cestovatel.
1: A jdeme na krokodýlu soutěžit právě v této chvíli, kdy můžete volat studio 603 103 103 a soutěžíme o voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika pětkrát v Brně. Tak můžete volat a mám tady pro vás nápovědy. Ještě než je představím, tak si vyzvedneme telefon. Krásné dopoledne, krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj, tady Andrea.
1: Andrejko, připravena na moje nápovědy?
2: Snad jo.
1: Tak já doufám, poslouchej dobře. Dneska se vypravíme na jeden z nejstarších a nejromantičtějších hradů. Jeho počátky jsou datovány do 11. století a název nese podle stejnojmenné obce ve Znojemském okrese. Stojí na ostrohu obtékaném Želetavkou nedaleko soutoku Zdí a říká se tomu tady Moravské Švýcarsko. Kousek od tohoto hradu se nachází taky známá zřícenina Zornštejn. Tak jak se ten hrad jmenuje?
2: Znojemský hrad. A nebo mě napadlo Vranov nad Dyjí.
1: Není to Vranov nad Dyjí. Taky mě to líto, Andrej, měj se krásně.
2: Dobře, ahoj.
1: Tak to mě teda moc mrzí, já jsem si říkala, že to bude hodně jednoduchý. Tak jestli vy tušíte, víte, volejte 603 103 103 pizza ve hře. Krásné dopoledne, krokodýl, kdo tam?
3: Zdravím, dobrý den, to je Hanka.
1: Hanko, zdravím vás taky. Tak co říkáte vy?
3: No, já myslím, že Býtov.
1: Je to hrad Býtov a Andrejka říká sakryš, to jsem taky mohla říct. No, tak ale je to vaše, tak blahopřeju.
3: Ano, děkuju.
1: Rozdělíte se s někým o pizzu, nebo to dáte sama?
3: No, oni je tady pomáhali.
1: V práci.
3: Tak uvidíme.
1: No, takže možná jeden trojuhelníček bude váš, tak gratuluju. Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Díky. No.
0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme

0: a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
1: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlénský. Stavebniny Mlénský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlénský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlénský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.

0: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.

Ladíte krokodýla v 11 hodin a 33 minut, kdy vám hrajeme hit za hitem a taky máme jednu žádost o pomoc. V Horních Heršpicích se ztratil pes a jeho majitel ho hledá. Jedná se o německého ovčáka střední velikosti a stáří 7 let. Vlkošedé barvy a slyší na jméno Jitka. Naposledy byl viděn v pondělí v 11 večer. Pes je přátelský, není agresivní, je to však lovec. Má čip na uchu, kde má i tetování. Pokud jste ho zahlédli nebo máte jakoukoliv informaci, ozvěte se prosím na telefon 604 608 678, ať se Jitka může v pořádku vrátit domů. Samozřejmě vysoká odměna vás nemine. Tak díky moc, že pomůžete a teď zpátky k hitům Krokodýla, Mandraže a Katy Perry před námi.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že Brno má novou atrakci a můžou si ji užít malí i velcí. Můžete prostě u toho být celá rodina, budete na vzduchu a ještě se u toho pohnete. Tak co víc si přát? Brněné totiž mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci Lovci Soch. Uživatelé se při procházce městem mohou v reálném čase dívat na mapu, na které se jim zobrazují sochy. Kompletní informace o nich ale získají až po splnění úkolu. No a tímto způsobem je takzvaně uloví. V Brně máme víc než 500 soch, tak už abyste se do toho dali.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
6: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
7: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
6: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
7: Prostě koupaliště slavkov.cz.
6: Koupaliště slavkov.cz.
8: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
9: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
10: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
11: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přečte hladince popřát, těšíme se na vás.
12: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady. Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
13: Řekni to všem.
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: poslední dnešní hit dnešního dopoledne tady u nás na Krokodýlu. Už nás čekají jenom hity odpolední, no a ty si dáme samozřejmě jejich přehled za chviličku. Teď ale Petra, a co bude ve zprávách?
1: Hezké poledne, v pondělí začne u nádraží výměna parovodu, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
2: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla Robin Schulz a Erika Sirola. Taky si dáme NSYNC. Dnešního letního počasí Summer Love od Miraj.
7: Létu, že breč, venku listopad, na tvý vlasy padá deš, nejde tě ne...
0: Za minutu a půl bude 12.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To nádherné počasí, co máme venku, si budeme užívat po většinu dne. Místy se může objevit malá oblačnost a naměříme až 27 stupňů.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské teplárny začnou v pondělí s výměnou parovodů za horkovody v ulici Benešově u hlavního nádraží. Od trolejbusového trojúhelníku až k ulici Divadelní se jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí uzavře pro auta. Tramvaje tudy projedou. Parkoviště zůstanou v provozu. Mladiství nebo dokonce děti se podle policie stále častěji dopouštějí brutálních přepadení. V České Lípě zadrželi mladíka, který pěstmi útočil na dvě ženy, aby jim ukradl kabelku. Podobný případ se stal i v Jihlavě. Vláda připravuje zákon, který by měl snížit hranici trestní odpovědnosti, a to na 13 let. Americký prezident Donald Trump přirovnal arénu pro zápasy smíšených bojových umění, jejíž výstavba začala na jižním trávníku Bílého domu, k Eiffelově věži. Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat i trvale po soutěži v MMA Ultimate Fighting Championship. Ta se u prezidentského sídla uskuteční 14. června na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových 80. narozenin. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš.
10: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: krásné poledne, milí šoféři. Aktuální informace ze silnic právě teď. Pozor na policijní hlídku v Brně, v ulici Kamenice a opatrní buďte i na D2 na 8. kilometru ve směru na Brno, kde stojí u krajnice odstavené porouchané auto. Pozor na to, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: hodinu už ve studiu Jirka z Hluboka se nadechl.
1: Ano, a my budeme hledat psa Jitku, on je to velký vlčák, ale takový hodný. Celé Brno tím teďka žije posledních 24 hodin. Pořád se hledá, tak se
0: Jituško,
1: na to podívej.
0: Jo, Jituško, dom, prosím tě, strašně se jim stýská, tak už běž, držíme pěsti.

0: Vinohradech.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mirai, Summer Love, na kroku dílo a my jdeme za našimi nejmenšími posluchači.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už jsme ve školce přímo v Židenicích, no a těch prcků se ptáme, dnes jsme jim položili otázku, proč nemáme v České republice moře?
2: V České republice.

0: domácích školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
4: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
5: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
2: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Je dobré mít parťáka při práci.
20: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Brně vznikla nádhera, tedy v Brně, na Jižní Moravě vznikla nádhera ve formě srdce v poli. Ano, srdce z lásky v Makovém poli na Hodonínsku fascinuje fotografii. Možná jste už také viděli internet plný těchto fotografií, kdy jeden zemědělec s traktůrkem to tam objel a udělal srdíčko červené právě z máku. Tak si dáme jeden malý traktor i pro všechny zemědělce i na Hodonínsku.

Dobrou chuť Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Lorin Euphoria, tady je krokodýl a počasí ideální na celé jižní Moravě, skoro jasná obloha. Sluníčko, věřím, že po škole si to užijí i děti. No a ve škole podporujeme taky telefony. Tady je omezování tak, aby se mohli víc soustředit a měli taky tu euforii, o které zpívala Lorin. Třeba soustředit se, nejenom na učení.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Milena Emerová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy v Moutici. V naší škole mobilní telefony nepoužíváme, pouze pokud to vyžadují nějaké výukové účely. Děti telefony odevzdávají, nechávají si je na třídě a v případě potřeby si je mohou samozřejmě vždycky vzít. Dětmi chodíme o přestávkách ven, trávíme velkou přestávku reku na hřišti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
7: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
12: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
11: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Pokud si říkáte, co vám to ten krokodýl hraje, chytlavý refrén a pohodová atmosféra, i Petra to zjišťovala, a znám to přitom, že jo,
1: ano,
0: Petro?
1: Řekni rok ještě.
0: Rok 96, OMC, How Bizarre. Je to známé z poslední doby i z televizní reklamy. Takže i proto teď z krokodýla OMC. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a vědci mají plán na snížení populace invazivních komárů, je takový neobvyklý, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
2: Radio Krokodýl. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Taylor Swift. Bude DJ Bobo. A nebo Pokáč v lese. Je tady 13. hodina.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě čekáme dneska později zataženou oblohu, teď tam máme skoro jasno. Zítra zataženo, občas deštěm, teploty kolem 18 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Trasa přivedení tepla z jaderné elektrárny Dukovany do Brna povede přes území Bosonoch. Tamní radnice proto uzavřela memorandum o spolupráci s městem Brnem a společností Teplárny Brno. Dohoda zajišťuje, že realizace projektu nebude pro místní obyvatele znamenat pouze zátěž, ale přinese konkrétní investice do občanské vybavenosti, školství a energetických služeb. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Nový systém by měl být jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Američtí vědci a technologické firmy mají plán na snížení populace invazivních komárů. Více než 30 milionů neplodných komářích samců má být ve dvou vlnách vypuštěno do přírody s cílem omezit jejich množení a zároveň šíření nemocí, jako horečka dengue, malárie nebo žlutá zimnice. Právě komáři mají coby přenašeči nemocí na svědomí víc lidských životů než jakékoliv jiné zvíře. Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, kterého trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnů nezahraje. Davis Cupový reprezentant má v levé noze trhlinu a doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu.
10: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozor, krokodýláci za volantem, srážka dvouosobních aut na dálnici D1. Pokud míříte z Brna na Vyškov, dejte pozor na 193. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jirka s vámi, tohle je vaše rádio, tohle je Krokodýl, možná po obědě čas na nějakou kávičku, tak co si dáte? Espresso, cappuccino nebo espresso macchiato? Máme tady jedno pro vás. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo, Krokodýl.

0: Espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Radio Krokodýl a Kalův frk.
3: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Daj si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: krokodýl Taylor Swift. Jsme krokodýl, jsme vaše rádio. Tak co, trošku se schladit, pojďme do lesa s Pokáčem na krokodýlu právě teď.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: něco letního na krokodýlo. David Guetta, Flo Rida. Skočit si do bazénu. Jasně.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Počasí dneska parádní. A tak máme rubriku taky Krokodýl na koupáku. Máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit na první letošní osvěžení. Jako první otevřelo koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručníky a můžete vyrazit. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání. No a ideální trávníček, ten nejzelenější v Brně a krásné koupaliště najdete v Králově poli. Vyražte!
1: Krokodýl na koupáku. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
5: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
4: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
5: Prostě koupaliště slavkov.cz.
4: Koupaliště slavkov.cz.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Je dobré mít se na koho spolehnout.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
7: Stále s vámi.

0: Vzpomínáte na rok 1994, rok, kdy Krokodýl začal vysílat úplně poprvé. Tehdy to byla novinka, Squeezer, Saturday Night, jednička Krokodýlí hit parády. No, pokud jste jeli kolem Králova pole, kolem hřbitova, tak jste si říkali, co se tam děje. Spousta dělníků, no, začíná tam rekonstrukce. Rekonstrukce hřbitova v Králově poli. Co tam bude nového? Přibudou nové cesty i kolumbárium. Tak to jenom, abyste věděli, co se děje kolem hřbitova v Králově poli. My na Krokodýlu víme, co se děje v Brně a co se tady šustne.
1: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rok se ten kroku dělo, tak 14. hodina dneska, tam máme příjemně. Jak bude zítra, prozradím a teď víme, co je nového.
1: Hezké odpoledne a Brno Střed pokračuje v transparentním systému přidělování obecních bytů. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci R. Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manon Lescott nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Lakomec nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
2: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině Naked. Čina Skvíno. ATC. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 14. hodině.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme příjemně polojasnou oblohu, teploty kolem 26 stupňů. Zítra to spadne na plus 18, bude zataženo s deštěm.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno Střed pokračuje v transparentním systému přidělování obecních bytů, který je nastavený tak, aby podporoval především rodiny s dětmi a samoživitele. Od zavedení současných pravidel přidělili celkem 353 bytů. 222 z nich získali žadatelé pečující o děti. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41 korun 23 haléřů. Před týdnem byl o korunu a 77 haléřů dražší. Nafta zlevnila o 2,02 koruny na litru. V průměru stojí 38,38.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: V lokalitě u Červených domků v Hodoníně se otevřel nový park. V roce 2021 tam tornádo zničilo většinu původní zeleně. Park je multifunkční a mohou ho využívat třeba sportovci. Nabízí workoutové hřiště, klec pro vrhací sporty nebo basketbalový koš. Na místě jsou také nové lavičky, stoly a dřevěné prvky. České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v Nankingu podlehly 0-3. Další duel úvodního turnaje Ligy národů je čeká zítra od 9 hodin dopoledne proti Belgii.
3: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme za Markem, víme, jak to jezdí.
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona kamionů mezi Velkým Meziříčím a 196. kilometrem. Téměř 4-kilometrová řada je na cestě z Vyškova do Brna před omezením na 221. kilometru. Přímo v Brně si postojíte na zvonařce před křižovatkou s ulicí Dornych v obou směrech. A na trase z Brna do Třebíče u odbočky na Ostrovačice bourala dvě osobní auta. Jezdí se tady Kivadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Spálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No, už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kellyangang.cz.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Tip na levný benzín a naftu. Dobře poslouchejte, krokodýláci tady v Brně okolí. Benzín 38,90, nafta 35,90. Kde? Čerpací stanice Jolly Shopper. Slavkov u Brna, u splavu 1448.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
7: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
6: To musíš zažít, plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
7: Prostě koupalištěslavkov.cz.
6: Koupalištěslavkov.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
1: Rádio Krokodýl. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
12: I po 16. hit za hitem. Sean Baker. Dáme si Midnight Oil. A nebo Miraj. Po čtvrté odpolední hity na cestu z práce na celé Brno, celou jižní Moravu.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
14: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
12: Pátek čekáme na jižní Moravě zataženou oblohu. Bude i pršet, teploty budou nižší kolem 18 stupňů Celsia.
15: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
16: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
16: Výběrové řízení na zhotovitele sociálně zdravotního komplexu na Červeném kopci trvá už rok. Město ho vyhlásilo loni v půlce června a od té doby několikrát posunulo termín pro podávání nabídek. Nyní z konce května do 30. června. Důvodem je množství dotazů uchazečů a nutnost jejich zodpovězení. Osobní vůz dnes nad ránem při nehodě v Žadčanech na Brněnsku pobořil neobydlený rodinný dům. Řidiče vyprošťovali hasiči. Dům museli staticky zajistit. Muže s těžkým zraněním převezla záchranka do nemocnice. Česká Reuse centra, tedy dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky, za uplynulé 4 roky zajistila, že se téměř 2600 tun různých předmětů a materiálu nestalo odpadem. Přibližně 1,3 milionu předmětů našlo díky nim nového majitele. Fotbaloví fanoušci se budou muset na nadcházející mistrovství světa obejít na stadionech navzdory očekávaným vedrům bez vlastních lahví na vodu. Mezinárodní fotbalová federace jejich vnášení do ochozů z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom oznámila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití až do objemu 1 litru.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M Paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
12: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Dejte pozor, v Brně v Bítežské ulici za sjezdem z dálnice D1 stojí odstavená motorka. Jinak dávejte pozor na trase Brno-Třebíč, odbočky na Ostravačice se srazila 2 osobní auta. Bourá se taky v Brně ve Vídeňské ulici. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka Wiener s vámi za mikrofonem, za okamžik už kolega Zbyňa a taky Honza Žanek Hlaváček. Bude brněnský antec.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Sleduju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
2: Hey, what a perfect day.

0: Krásné čtvrteční odpoledne už po Jirkovi Wienerovi přeje Zviňa. A chvilku vartujte, protože valíme Šprechčit Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak, Žany, prosím tě, co jsi vygomál, pojď do toho.
2: Zdar jak svině z kroksní. Gomity, co to znamená, když pecen rumpluje.
0: Pecen rumpluje, no tak co na to říká Oltec?
3: Topení topí.
4: Něco svítí.
5: Je teplo.
3: Chutná mi chleba.
0: Žany, pojď do toho, jak je to. Tak jak to má být ve štatlu? Co?
2: Je jasná válka, že gomete, že pecen rumpluje, znamená slunce svítí. Mějte betelný den.
0: Díkecké, mono, jasná válka, když Oskar vykoukne a pecen rumpluje, prostě valí zoncná, tak se hned kocoři vyvalí o na príglu, na dečmenech a lapají bronz. Savana hokna.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádiu Krokodýl. Zbyně Kloucký.
6: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.

0: tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
1: Jo, to zní jako skvělá zábava.
0: Jasně.
1: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
0: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
0: Zalando.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Je dobré mít své jistoty.
13: Vaše nejvěrnější rádio.
12: Stále s vámi.

Krokodýláci, posloucháte Krokodýl, jsme vaše rádio. Hezké čtvrteční odpoledne s datem 4. června a mimochodem v kalendáři dneska Dalibor. No já vím, co nás čeká. Čeká nás za chvíli Bruno Mars a Just Might. A nebo taky si právě teď dáme Sonic Youth. Feel so good, doufám, že se cítíte skvěle. A čas dnes říká 16.31. Tady Krokodýla Zbyňa, dobré odpoledne.

0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
1: Ano, dobré odpoledne. Právě teď máme jednu mimořádnou zprávu. Devastující zranění. D2 před Brnem zastavila smrtelná nehoda. Tragicky skončila dopravní nehoda ve čtvrtek odpoledne, tedy opravdu před chvílí na dálnici na D2 před Moravskou metropolí. Podle policistů se na 3,5 kilometru ve směru na Brno střetlo nákladní auto s osobním. Přímo na místě zemřel řidič osobáku. Dálnice několik desítek minut stála. Před třetí odpolední už v tuto chvíli se tedy rozjíždí a policisté provoz umožnili jedním pruhem. V koloně se stala další vážná dopravní nehoda. K nehodě došlo nedaleko odbočky na nákupní centrum Olympia v místě, kde jsou kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2 časté kolony. No a i to zřejmě hrálo při nehodě roli. Už zřejmě nikdy nevíde najevo, zda se řidič osobního auta nevěnoval řízení, koukal do telefonu, nebo zda jej nepostihla zdravotní indispozice. Jezděte prosím opatrně. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady váš DJ Rádio Krokodýl, hezké, klidné, čtvrteční odpoledne a teď jedna informace z úplně jiného ranku. V Horních Heršpicích se ztratil pes a jeho majitel ho hledá. Jedná se o německého ovčáka střední velikosti, vlkošedé barvy, stáří 7 let, slyší na jméno Jitka. Naposledy byl viděn v pondělí ve 23 hodin, pes je přátelský, není agresivní, je to však lovec, má čip na uchu, kde má i tetování. Pokud jste ho třeba zahlédli nebo máte jakoukoliv informaci, ozvěte se prosím na telefon 604 608 678, čeká vás vysoká odměna 30 000 korun. Ještě jednou telefon 604 608 678 a nádherný pes vlkošedý vlčák. Jsme Krokodýl, vaše rádio.
1: Krokodýl. Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři. Vinaři.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle za libových 5490 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hezký čtvrtek přeje Krokodýl. Krokodýláci, jsme vaše rádio, máme největší hudební výběr a chystáme další informace, protože se pomaličku blíží zprávy v pět a tak se podíváme právě teď.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci R. Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manon Lescott nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Lakomec nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Čem budou zprávy? Peťo, posloucháme.
4: Hezké odpoledne. V Brně dnes na kruhovém objezdu musel přistát vrtulník, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
5: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to přichystaný Miley Cyrus a jí Konec světa. Ale taky Queenie, I want to break free. A kabáti, to jsou pohoda. Ať odpoledne pohoda zavane v éteru Krokodýla. Těšte se na hit za hitem, za dvě minuty bude pět.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak zítra, stejně jako včera, přijde ještě jeden frontální systém. Ve čtvrtek dneska jsme měli hezky, ale zítra v pátek mírný déšť, odpoledne zataženo, teplota zítra klesne zase na 18 stupňů Celsia. A co zprávy?
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V Brně dnes musel přistát vrtulník záchranářů na kruhovém objezdu. Využil tak tuto náhradní přistávací plochu, protože heliport Fakultní nemocnice Brno, kde by přistál běžně, byl obsazený jiným vrtulníkem. Brněnské teplárny začnou v pondělí s výměnou parovodů za horkovody v ulici Benešově u hlavního nádraží. Od trolejbusového trojúhelníku až k ulici Divadelní se jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí uzavře pro auta. Tramvaje tudy projedou, parkoviště zůstanou v provozu.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Milovníci přírody mají opět možnost nahlédnout do života kalousů ušatých. Břeclavští ochránci přírody znovu spustili online přenos z hnízdění této sovy, která v budce vyvádí 4 mláďata. Je na www.budkyonline.cz. Kamera umožňuje sledovat dění ve dne i v noci. Na svatbě v Texasu došlo ke kuriózní situaci, když svědek při proslovu oddávajícího ztratil vědomí a doslova sebou práskl o zem. Zatímco ženich s druhým svědkem ho stavěli zase na nohy, řečník se vyrušit nenechal a pokračoval v přečítání. České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v Nankingu podlehly 0-3.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
8: Dopravní servis
1: Rádia Krokodýl.
0: Maro, co to dělá odpoledne?
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Uzavřená je dálnice D2 na 8 kilometru v obou směrech z důvodu nehody a požáru. Ve směru do Brna se jezdí odklonem přes Blučinu exitem 11 a ve směru do Bratislavy se opouští dálnice na exitu 3 u Modřic. Kolona kamionů se táhne na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Cestou z Vyškova do Brna vázne provoz mezi 226. a 221. A přímo v Brně se zdržíte v opuštěné ulici a také na Zvonařce ve směru do Židenic. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Téměř 2 minutky po 17. Hezké čtvrteční odpoledne přeje Krokodýl. Děcka, co vy děláte? Jak se máte? My se vás něco zeptáme zase za chvíli. Proč se zavírají lidi do vězení?
1: To se zavírají lupiči a lumpy a pak je odvezou do vězení.
0: Tak díky, no těšíme se ne na vězení, ale na vaše názory a teď už užívejte vaše rádio Krokodýl Zbyněk Loucký. Hezký den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

0: Krásné čtvrteční odpoledne. Děcka, pojďte nám to vysvětlit.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: My se vás totiž ptáme a chceme se dozvědět, proč se lidé zavírají do vězení.

0: Mama mají a rozdají to ostatním lidem.
1: Ano, díky, no, chce se to prostě chovat dobře, fajn, jako solidní člověk, aby jste neskončili za katrem nebo v kameňu.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
8: Nepoznávám své známé v dálce.
7: Vidím to na žejdla.
9: Při čtení se mi mlží písmena.
7: Vidím to na žejdla.
10: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
7: Vidím to na žejdla.

0: narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrec. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
1: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
2: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
1: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
2: Prostě koupalištěslavkov.cz.
1: Koupalištěslavkov.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Dobré odpoledne, Krokodýl. Jsme vaše rádio i s největším hudebním výběrem. Ale krokodýláci, my taky fandíme školám, které omezují mobilní telefony právě na školách. A tak si zrovna teďka pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto interesantnímu projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Moje jméno je Dana Veselá, jsem ředitelkou základní a mateřské školy Předklášteří. Mobily o přestávkách problém nemáme, protože už dlouhodobě pracujeme s tím, že přestávky jsou aktivní, takže naše děti mají možnost jít ven, využít v zimních a podzimních měsících tělocvičnu a nebo si prostě jenom zaskákat panáka na školní chodbě.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Korona a Rytmus noci. Ale teď 5 minut před 6:45. Rytmus čtvrtečního odpoledne, prostě krokodýl. Krokodýláci, vím, že už tom jedete, ale ještě pořád připomínáme, máme pro vás dárek, mějte krokodýla v kapse každý den, myslím tím mobilní aplikaci. Poslouchejte krokodýl kdykoliv a kdekoliv, ať už doma, v autě nebo na cestách. Díky aplikaci s námi můžete být v kontaktu, však s námi taky čile komunikujete, pošlete hlasovku, dejte vědět, co se kde děje, nebo třeba, že si něco přihodilo na silnicích. No, prostě jednoduše, staňte se součástí vysílání krokodýla. Stahujte, poslouchejte. Vyhrávejte na www.krokodil.cz, prostě nová aplikace a Rytmus 21. století.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský Kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
5: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
6: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
4: Hit za hitem. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: 2006. Fajn happy čtvrtek. A tím pádem taky pomalu příjemný čtvrteční podvečer a večer. Budeme mluvit za chvíli ve zprávách o fotbale. Je to tak, Peťo?
1: Hezké odpoledne. Fotbalový stadion na Srbské se chystá na návrat do první ligy. I o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás!
2: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Bezva Fest, největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jak vypadá největší hudební výběr, třeba Gun Gun Gun David Guetta? Dáme velkou klasiku a Take On Me. A mrkneme na jedny solidní boky.
10: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň.
0: Neváhejte, máme pro vás hit za hitem, je 6.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
12: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra přijde ještě jeden frontální systém, mírný déšť, odpoledne zataženo, páteční teploty klesnou na 18.
13: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zámecký park Belkredy ve Staré Líšni se v sobotu 13. června opět promění v jedinečné místo plné hudby, divadla a setkávání. Atmosféra pod korunami stromů se stane dějištěm 17. ročníku festivalu Líšeň sobě 2026. Oblíbená akce, která dlouhodobě propojuje místní spolky, organizace i aktivní jednotlivce, znovu oživí Líšeň sousedskou atmosférou a bohatým kulturním programem.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Zatravňování polí nad jeskyněmi v Moravském Krasu pomáhá chránit podzemní vody. Ukázala to měření vědců ze dvou brněnských univerzit. Správa chráněné krajinné oblasti začala opatření zavádět před 7 lety. Do jeskynního systému se díky tomu dostává méně nečistot. Tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama tento měsíc podstoupí v Indii lékařský zákrok na levém koleni. 90-letý nositel Nobelovy ceny za mír se v posledních letech potýká s několika zdravotními problémy. V současnosti při delších přesunech ve svém sídle využívá golfový vozík. Loni uvedl, že by se rád dožil více než 130 let. Fotbalový stadion na Srbské se chystá na návrat do první ligy, kterou bude hrát brněnská Zbrojovka. Stadion čekají opravy, navýšení kapacity i plánovaná rozsáhlá rekonstrukce. Prvním viditelným krokem je kompletní výměna trávníku.
3: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobrý večer, Leni, co dělá ta D2, prosím?
14: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po vážné nehodě zůstává neprůjezdná D2 z Bratislavy do Brna na 8. kilometru. Na místě zasahují hasiči. Policie dopravu odklání u Vlčiny na 11. kilometru. Na objízdných trasách doprava kolabuje. Se zdržením počítejte zejména přes Vlčinu. Ve směru z Brna do Bratislavy už je dálnice... Ve směru z Brna do Bratislavy už je dálnice plně průjezdná. V návaznosti na to je ale ucpaná i dálnice D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Nesouvislé kolony popojíždějí od 178. kilometru až do Brna ke sjezdu na D2. To Rádio Krokodýl z Global Assistant, Senka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Ano, Krokodýl, 6:04, bylo 6, je tady čtvrteční večer, doufám, že si ho užíváte, my už chystáme největší hudební výběr, už servírujeme hit za hitem, no a za chvíli taky parádně zašploucháme. Není to dlouho, co jsme vlastně mluvili o bruslácích a najednou se díváme na koupáky. Krokodýl na koupáku, jak a kde, jak to vypadá, jakou teplotu má voda. To všechno probereme, hezký večer. Krokodýl, Zbyněk Houský, buďte u toho.

0: zaplat.
1: Dobrý podvečer, tady Krokodýl a boky už se budou oficiálně ukazovat. Myslím tím na koupání.
2: Krokodýl na koupáku.
1: Ano, a teď pozor všichni milovníci léta, vody a pohody na rádiu Krokodýl. Rubrika s krokodýlem na koupáku. Už je to zase tady a máme pro vás přehled, kam v Brně právě vyrazit za prvním letošním osvěžením. Jako první otevřelo koupaliště na Kraváku, takže plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit. Zaplavat si pěkně ráno a dívat se na Brno. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupačku a letní chill. Ale hlavně pozor, taky italská zmrzka je tam. No a koupaliště Královo pole, Královopolská oficiálně zahajuje letošní sezónu tuto sobotu. Takže je to tady, léto pomalu dorazilo. Užívejte si to, protože ve střední Evropě léto netrvá věčně. Hezký večer.
2: Rádio Krokodýl. Spíme kloucí.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol. Valda Gang. Desmod. Bastard. Panoptiko. Premiér. Volant. A Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 360?

0: FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle za libových 5490 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Paté, máme čtvrtek a máme už čtvrtek večer. Tak doufám, že si ho užíváte právě teď na vlnách krokodýla. Mimochodem, dneska je 4. červen a v kalendáři je taky Dalibor. To už víme, ale připomínáme. Za chvíli činasky a teď jdeme na chviličku s Michaelem. I love you. Zachraňovat svět. Proč by ne? Krokodýl. Zbyňa, dobrý večer.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak

0: Potkáváte se s krokodýlem a my jsme moc rádi. Teď jsme taky vaše rádio. No a s námi se můžete potkat a ještě navíc si dát pizzu.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
0: Jasně, posloucháte Rádio Krokodýl a právě můžete taky vyhrát u nás pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, že právě Rádio Krokodýl posloucháte. V kanclu, ve skladu, dílně, v obchodě, na stavbě, kdekoliv. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi. Ale hlavně s pořádnou pizzovou nadílkou nepřijedeme sami. Přijede i Piero Caruso. Z Caruso Pizza pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Takhle jsme přijeli za Zuzou.
2: Dobrý, tady je Rádio Krokodil. Je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Rádio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, ano, je to tak?
3: Je to tak.
2: A tohle je Piero Caruso.
4: Dobrý den. Taky mě to moc těší.
3: Zuzana, moc mě těší. Super.
2: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Mm-hmm. Máme tady, co tady máme, Piero?
4: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
3: Parie, tak to si dáme dneska krásně oběd. To jste přijeli přesně včas.
2: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
3: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhej poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
2: Mějte se. Čau.
0: Navštívili jsme i s picou Zuzu a Caruso nestačil sledovat její blůzu.
5: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
9: A proč ještě nejezdíš elektricky?
11: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
12: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Bude 7, dobrý večer, přeje Krokodýl. Hlásíme příjezd k 19. hodině a to znamená změna féteru. Už za chviličku vybíráte vy s naším hudebním dramaturgem. Jsou tady hity na přání, ale my ještě přihodíme třeba takhle.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Zastaví se Mr. Saxby. A taky Susan Vega, její parádní Luka. Miraj, chci tančit. Krokodýl hit za hitem, ale hlavně čtvrteční hity na přání. Za chvilku.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra přejde ještě jeden frontální systém. Zase mírný déšť, pátek odpoledne zataženo, teplota klesne na 18 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Malíři Alfonze Muchu od včerejška u katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Do konce června je k vidění také panelová výstava na Moravském náměstí s Muchovými díly. Zatravňování poli nad jeskyněmi v Moravském krasu pomáhá chránit podzemní vody. Ukázala to měření vědců ze dvou brněnských univerzit. Do jeskynního systému se díky opatřením dostává méně nečistot. V lokalitě u Červených domků v Hodoníně se otevřel nový park. Je multifunkční a mohou ho využívat třeba sportovci.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Leni, pojďme prosím zčekovat, co dělá ta dnešní tragická D2.
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po vážné nehodě zůstává neprůjezdná D2 z Bratislavy do Brna na 8. kilometru. Policie dopravu odklání u Blučiny na 11. kilometru. Objízdná trasa přes Blučinu je hodně ucpaná. Ve směru z Brna do Bratislavy je už dálnice volně průjezdná. A na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona mezi 180. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 603 103 103, ta nejvytíženější telefonní linka v Brně a nejen tam. Užijte si dnešní čtvrteční hity na přání, a to s Jirkou Wienerem. Hezký večer vám přeje Zbyněk Loucký a můžete i tančit.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Susan Vega, my name is Luka, moje jméno je Jirka, tady jsou hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Jasně, že jo, tohle je Krokodýl, vaše rádio, hity na přání. Kdo pak se dovolil? Jirka s vámi.
2: Milí krokodýláci, tady je věrný posluchač Marek Sobcery u Znojma.
0: Ahoj Marku, tak zdravíme na Znojemsko, co si dáme pro koho?
2: No, Denzel Pump It Up, protože ta písnička je taneční a bude to pro vás dělat do rádia, protože jste nejlepší rádio a já mám jedničku nahoru.
0: Díky moc, tak díky, že jsi s námi, zdravíme Znojmo a okolí a už tam letí písnička Pump It Up. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Krokodýl, hity na přání.

0: možná jste si právě teď s Krokodýlem tak trošku zaskákali. Zdravíme ze Znojma zpátky do Brna. Teď zdravíme Řečkovice. Janča, ahoj, Jančo. Nazdar, tak dneska je tam příjemně, co?
1: Pánbu.
0: Komu zahraješ? Koho pozdravíš?
1: No, všichni, co mě znají, a hlavně, aby bylo skutečně pěkný počasí.
0: Tak jo, Jančo, tebe zdravíme do Řečkovic. Měj se krásně, díky za zavolání, ahoj. Co vy, krokodíláci, na co máte chutě? Zavolejte si do Krokodíla. 603 103 103, hrajeme podle vás.

0: Krokodý, ale tady jsou věty na přání. Hrajeme podle vás, tak zdravíme Brněnskou Přehradu. Kdo tam?
1: Ahoj tí všem, dobrý den, tady Tom Prigl.
0: Tome, vítej. Tak jaký máš den na Přehradě dneska, co?
1: No, dobrý, 24,4 dne to ukazuje na meteostanice.
0: To je krásný, že jo?
1: Jo, no, to je super, dobrý, dobrý.
0: Koho pozdravíme, pro koho to bude?
1: Tak prosím, tak vezmeme to v rychlosti. Moje syny Honzík David, Brambořík, Ťapka, Zenda, můj bratr Dan, Petr Gala, Radek,
0: no.
1: Krkovičkovi, Kocourek, Krokodýl, Petr Holík, tebe samozřejmě, a to je jasný.
0: Ale je pro tebe, všetko. Už to letí, hrajeme, ahoj, Krokodýl,
1: čau.
0: Volejte 603 103 103.

0: Krokodýl hrajeme podle vás. No a teď jdeme někam do Znojma, že jo? Jsem se dozvěděl. Kdo tam? Rádio Krokodýl, halo?
1: Takže zdravím. Tady parta Šestiborců v apartmánu Podý na kraji Znojma.
0: Zdravíme.
1: Chtěli bychom zahrát Kabáty a samozřejmě, kdyby jsme chtěli nějakou společnost, tak děvčata se můžou stavit za námi.
0: Chlapi, vy jste tady jako, vy ze Znojmě bydlíte tam v tom apartmánu, nebo jste tady na vejletě, na domů?
1: Ne, my jsme tady na kolách, na vejletě, my jsme úplně z druhého konce republiky.
0: No, tak díky, že jste vyladili krokodýla tam u vás.
1: Ano.
0: Takže slečni se vám můžou ozvat, jo?
1: Můžou se nám ozvat, ať klidně přijdou, máme pohoštění, všechno. Takže, bude sranda.
0: Jaký je to penzionek? Kde?
1: Apartmán Podý.
0: Takže Znojmo. Holky, slyšíte, apartmán Podý, Znojmo. Zastavte se, chlapi. Ať máte parádní večer, posíláme kabáty. Ahoj.
1: Díky, měj se hezky, ahoj.

0: Kabáti, burlaci na volze, tohle jsou hity na přání. Kdo pak se dovolal? Halo?
1: Tady Žaneta, ahoj.
0: Ahoj, Žanetka je teďka, představte si, taky kousek od Znojma, že jo?
1: No,
0: tentokrát
1: ano.
0: Je to vodní nádrž Vírovice.
1: Ano, přesně tak.
0: Holky, co tam děláte?
1: My jsme si přijeli užít takovej prodloužený víkend.
0: No to je krásný, tak už začínáte, jo?
1: Moc krásný, jako.
0: A my jsme rádi, že jste si k tomu pustili krokodýla. Komu zahrajeme?
1: Ano, ano, ano. Zahrajeme Martince, Alžbětě, Lidce a Věrce a samozřejmě mě, Žanetce. A všem přeju krásný víkend, jako.
0: Holky, už to letí, užijte si to, ahoj.
1: Děkujem, čauky.
0: Krokodýla hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu.

Oversity, Carrie Jepsen, Krokodýl, jsme vaše rádio, díky, že posloucháte. Píše mi tady Domča z Medlánek, že by chtěla titulní písničku z legendárního seriálu Pobřežní hlídka. No tak jo, tak pro všechny, co tam sedíte, prý zrovna opékají, taky k těm buřtíkům. Jimmy Jameson, Krokodýl, parádní večer, Brno, Jižní Moravo, hrajeme podle vás.

0: Vítejte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening.
5: Vidím to na žejdla.
4: Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
9: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: ty na přání kroku díl, kdo pak se dovolal? Haló?
1: Pavel Janša z Velké Mezeříčí, z pečovatelského ústavu, který bych chtěl zahrát dneska děvčatům, kde jsme dneska službu. A chtěl bych zahrát Alešovi Střechovi, který mi dneska pomohl hrozně moc. A potom bych chtěl zahrát do Vůnic, do nemocnice, na Velké Řuky a do pečovatelského ústavu. A potom bych chtěl poděkovat svým dvojkům a pravnice a mému Filipovi Míši, to jsou rodiče tohohle, co a těm, který mám všechny rád, a do Slavkova.
0: Pavle, taky tě máme rádi, také taky zahrajeme Erosa Ramazzottiho.

0: Parádně rozramacoty. My zdravíme další holky, kdo se dovolal, haló?
1: Ahoj, tady Věrka z klubu Zádních píček.
0: Zdravíme. Holky, jak se máte?
1: Máme se výborně a slavíme krásný čtvrteční den.
0: No, tak koho pozdravíš jmenovitě, pro koho to bude?
1: Já bych chtěla pozdravit Žanetku, Martinku, Bětušku, Lidušku a hlavně sousedy, kteří s náma budou mít trpělivost celý dnešní a zítřejší večer a že to bude úžasný víkend.
0: Rybičky 48, nevím, jestli se tím budete řídit, ale zpívají tam Slibuju, že nebudu pít, jo?
1: Ano, to je nejoblíbenější písnička, takže to musí být.
0: Už to letí, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Malíři Alfonze Muchu od včerejška u katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Do konce června je k vidění také panelová výstava na Moravském náměstí s muchovými díly. Zatravňování poli nad jeskyněmi v Moravském krasu pomáhá chránit podzemní vody. Ukázala to měření vědců ze dvou brněnských univerzit. Do jeskynního systému se díky opatřením dostává méně nečistot. V lokalitě u Červených domků v Hodoníně se otevřel nový park. Je multifunkční a mohou ho využívat třeba sportovci.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

tam vždycky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Jste dobře naladěni na vlnu krokodýla. Čtvrteční noc je tu, krásná čtvrtá červnová, a já věřím, že si, jak se patří, užijete. A to s krokodýlem. Tak pojďme pěkně do pelí.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

V krokodýlím pelíšku dneska budeme hrát Daliborům, kteří slaví svůj svátek. Pánové, užijte si dnešní noc, je vaše sváteční a další hit je také váš.

0: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

mikrofonu díla jsou stále připravené. Jarek vám přeje hezký poslech. Budeme zdravit také do Králova pole. Tady v Brně v Králově poli se maká ještě a pracuje. Někteří už teda relaxují, ne všichni. Tak vám přejeme příjemný poslech hitu Krokodýla v brněnské frekvenci 103 FM.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na Krokolího jsou připravené další, ty Jarek přeje hezký poslech. Dnes máme Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. No, abyste viděli, že zajímavý ten dnešní den byl a je. Ale přání krásné noci a užívejte. Hit za hitem.

si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

Hity Krokodýla nám valí dál, Jarek přeje krásný poslech. Nezapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá. Pomáháme i vám, co píšete na pomoc@krokodila.cz. Víte případně o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval, neváhejte a také pište pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: Jarek Hemal s vámi, krásný poslech, pohodovou noc. Právě dneska byl veřejně ukázán horkovzdušný balón, a to už v roce 1783. Co vy, letěli jste někdy? Byl to skvělý zážitek? Já ne, tak jenom si to představuji. Vám to třeba je příjemné, hezkou vzpomínku vám to vyvolá, a tak si užijte s dalšími hity tady na Krokodýlu.
1: Znáš

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Hej, ty krokodýly asi užíváte, Jarek přeje krásný poslech, my se jdeme podívat na to, jak nám zlevňují aspoň tedy nějaké potraviny. Ano, potraviny patří podle ministerstva zemědělství mezi hlavní faktory, které v současnosti přispívají ke snižování inflace a zmírňují její dopad na české domácnosti. Ministerstvo oznámilo, že ceny potravin letos za první 4 měsíce klesly o 0,4%. Za snížením stojí zejména pokles cen na straně zemědělských výrobců. Zemědělci se nicméně kvůli nízkým výkupním cenám často dostávají do ztráty. Tak nevím, jestli je to správné. Teď za dalšími hity už valíme. Jarek přeje hezký poslech.

0: kolílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 104 tisíce korun.
1: Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat, o liposuchci vím dobře.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.